0: Es la hora 4:01.
1: Llegó la hora.
2: Llegó la hora. Dale, poné.
1: Sí. Ahí. Dale. A eso.
3: Sí. 106. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6